0: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená.
1: Rádio Pirát.
2: Naďalej počúvate naše usmievavé duo Martin Harich a Aneska, a.k.a. Aneška Hrušková, aj keď vlastne to je tvoje originálne meno, čiže ty si a.k.a. Aneska. Tak, a Aneska, ešte poďme teraz trošku do toho, že vy ako osobnosti aj ako samostatné, začneme tebou, pretože ja som tam teda čítal na tvojom Instagrame, aj na Google, keď ťa hodíme do internetových vyhľadávaní, že 4-krát EMA, European Music Awards. Čo to znamená v praxi? Takže posúvať ťa niekam takéto ocenenie, alebo ako, no, ako to vlastne vyzerá? Čo
3: ja
2: to je,
3: si myslím, že to úplne je takhle, takové ty hudební ocenění, že to jsou spíše pro nás, pro muzikanty, takové to zahřátí, možná i třeba trošku ega, nebo že třeba máme nějakou složku, že to vidíme, protože v té hudbě je to hodně takové nehmatatelné. Samozřejmě je super, když za váma přijde někdo po koncertě, když máte ty koncerty, videoklipy, spolupráce, ale ta cena hudební je spíše fakt pro vás na poličku, že sem tam utřete prach a tak, ale vlastně už jsem 4krát jela takhle do Košic, měli jsme tam vlastně slavnostní gala večer, takže to bylo takové jako krásné, taková odměna vždycky.
2: No, ty so Slovenskom máš celkom slušné vzťahy, nielen teda cez Martina. Keď hovorím vzťahy, myslíme samozrejme pracovné, spevácké, hudobné vzťahy teraz, aby si niekto nezačal niečo myslieť.
3: Ano.
2: Lebo ako sa usmívate, to akože môže všelijako vypaliť na prvú. No, ale teda som chcel spomenúť tú Simu, že ty aj so Simou si koncertovala a že to vlastne, tak si sa dostala ty do hľadáčika slovenských fanúšikov. Teda otázka, je to otázka? Je to tak?
3: No, nevím, jestli úplně, protože Sima vlastně jela tour po Česku.
2: Já
3: jsem, nebylo to úplně jakoby tady na Slovensku, že by jela tour, ale měli jsme tam zastávku v Prostějově a tam to bylo teda úplně jako náhodné. Já Simu poslouchám už taky strašně dlouho, obdivuju, jak píše, jak prostě je na té stage, fakt jako královna prostě a má i ty tanečnice a napsala jsem pořadatelům, že bych, jestli náhodou by tam třeba nebyl nějaký předskokán a vlastně říkali, že jim napsalo asi 150 lidí a že teda mě si vybrali, takže to bylo fakt jako wow.
2: Aj si mala jej obrázok na stěně?
3: To si myslím, že ne. Já jsem ji teda zaregistrovala trošku později, kdy už jsem úplně nebyla.
4: Ona je jiná věková kategorie.
3: No, že jsem úplně nebyla ještě jako kydiánek, že bych poslouchala Marťu Superstar. Takže to si myslím, že si musím začala poslouchat až tak třeba kolem 20, takže 19, takže to už úplně jsem neměla její plakáty. A to tour jsem jela, myslím, 2022-2023.
2: No, a máš roky v hlave. To je dobré, to je dobré vedieť. Dáme ešte.
3: To sa nezapomína, ako takhle vystupovať.
4: Tak vieš, Emma Farná išla s Duo Lipou, tak ty si mala Simu, tak ďalej už to tiež bude potom, nie? Taylor Swift.
3: To pojede.
2: No, ale vraťme sa ešte naspäť, lebo ešte jedna vec ma zaujíma. Tá je možnosť trošku vážnejšieho súdka, ale podľa mňa dobre o nej vedieť a dobre sa o nej rozprávať na tvojom Instagrame, inak Aneska.
3: Aneska Music,
2: áno. S S-kom, hej? Priateľe, s S-kom potom počúvate. Potržník Music. Je tam aj taká séria postov, ktoré hovoria nejak o takej, že sebaláske v tom akože zdravom slova zmysle, o tom, aké sú poruchy príjmu potravy, o tom, že aj ty si tým prešla. Tak poďme teraz z rýchlosti na toto, hej? Že ako to vlastne u teba prišlo, že pretabovať takéto osobné zážitky náročnejšie do hudby, lebo tiež vyzerá ako slniečko, že samé akože pohodové pesničky, ale teda aj do vážna sa vykročilo. Tak.
3: Určite, jak Marťa vlastne spomenul, tak ja sa taky snažím dávať nejakou hloubku do písniček a väčšinou práve o té sebelásce, o tom, co som si třeba prošla, nebo co si třeba v mým okolím lidi takhle procházejí, tak se snažím dávat právě do těch písniček, možná někoho třeba motivovat, že se třeba z těch poruch příjmu potravy dá vyléčit. Já myslím, že ano, jsou sice názory, že ne, ale věřím, že se z toho dá vyléčit. A vlastně oslovila jsem několik holčinek, které právě takhle pomáhají, jsou třeba PR konzultantky, zdravím tady Gabču, Beu a takhle další holčinky.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

0: she mine. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálov, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.